večer. Čakule, čakule, ko voli čakule, čakule, čakule, si volu čakule, čakule, čakule, ko voli čakule, čakule, čakule, si volu čakule, čakule.

0: čakule, čakule. Ko voli čakule, čakule, čakule. Si volu čakule, čakule, čakule. Ko voli čakule, čakule, čakule. Si volu čakule.
1: A ja ne.
2: A je.
3: Ma ča to ti ne voliš?
1: Ma čakule.
0: Čakule, čakule, čakule. Ko voli čakule, čakule, čakule, čakule. Si volu čakule, čakule, čakule, čakule. Ko voli čakule, čakule, čakule, čakule. Si volu čakule.
3: Hvala, dosta je ti čakula, domo doma.